0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: W Kościcach susociera a začerałšim w uspěšnie sakske mistrzostwa w koniacym sporcie z jedno a dwuprzeżnymi zapšahami przewedli. Sakski vicemistrz w jeżdżeniu z jednoprzeżnym zapšahom Lukas Wenderoth z krótkim facitom dwudniowskiego zariadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byśu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by we viacorych prúvaniach startoval, mez druhým tézy pečletnik obvú Lunu, kotruž je kruščan Florian Zárodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športovekojn Luna v obsadžište mez druhým prinemestno v přespolnym ježdženiu klasy A. Kopanske wusletki na poslednim dybkovym rejnym dniu by liczba rotów w okresnej wyższej lize kytro wysoka. 48 rotów w 8 rach su se kopanscy sudnicy zapisali. Z wusletkom cici by też rabukecy kruščicy na rotach boata. Za osči bieżtaj Gabriel Zárodnik a dwojcy Jan Bogustrechiwoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaše na poslednim rajnym dniu przeciw hosćom z Wachawa jenoś k nerozsudnemu 1-1. Tam wuru na zastatk 0-1 za Ralbičanov Piju Šota w jenadžu 10. mečinie. Rakece Počnica 8-1 a našece Dobruša Modrobili Kulov 5-5. Cilce hosći bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolaides, Tiago Lorido a Marvin Kovalik. We okresnej lize Štafla 2 je Kopanski derby Modrobili Minakov Traktor Malešece 344 přiladovario widziało, dokež miješte obaj cilka išče šanse na mištorstvo. Tute zavisčichu se po 2-1 dobeču Kopario z Malešec. Dalši derby Radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé kopanske mustvo športoveje jednotky Kruščice podleža v Lubušu z 0-5. Úsledk ze štafle 1 Pančice Bernarjece 0-0. Nebelčenie oprajichu sobotu v okresnej klase po 3 letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Mawe Vosek Porchov. Cilce rotov běžtaj Handry Koring a William Pletner. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mustvo na tvara Nemske Pazlice 2-2, rota za hostičelo docpěštaj rajary starých knězov Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tvorstvo Svědžen s kopanským turnírom mustvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili z Holce a Olce z Kruščic, druhé místno v obsadžichu Koparky a Kopario z Nebelčic. Krótko przed cílom dženstnišeho športovúsledkového přelada a nekotre dny do vulky je končnie pokalne hry v Delanach hišče prostva ralbičanských sokovov. Oni přijasi nedželu popoudňu tojšto hosči v svojských trikovách tovarstvo, kotrimž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadionie písane v obraz nastav.

0: je na pošestich.
1: Serbski rozvoz. Pojeste. V studiu Jakub Vouča.
0: Dobre ranje. Niedźe 2000 hosći je kunc tydźenja 10. mjezynarodny dudakowy festival Slepom wopytało. Wedrobych kapriolu na dwiema dňoma dla byše publikumowy magnet čerawši svedźenski čapousy praje regionalna rěčnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticova. 25 w obrazach pokazachu soboskutkowacy živinje komunie we wosadze a šulske kajšte štuarstwowe živinje. Organizatorojo su z poradźenjom festivala spokojom, rune takaž z wobdźělenjom folklornych a rejowanskich skupinow z Łužicy, Němskeje, Polskeje, Českeje a Bohaskeje. Dere pelnjene kupile a mnozy ludźo, kiž chcychu so kónc tydźenja wokłódnić, to je bilanca honjo łužiskich kupilow po prěnim kóncu tydźenja z chytro wysokimi temperaturami a tožto słońcom. Tak zličichu mez druhim wot piatka do nedźele w Pochowje viac hač 2300 hosći. Tež Budyska z prěwina kupil by kónc tydźenja dere wopytana. Tam běchu ličby hosći podobne rěkaše z budyskeje kupile. Mnozy kvalachu se temperatur wody, kotraž běše pola nedźe 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v úsvědčenie dostavo. Najlepša šulaka Běta Bea Mitec z Budyšina s přeryskom 1,0. Svědčenský rěčník letuše maturitné sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujím ponovjav, so za serbský lud a za zakovanie serbské kultury zasadžeč. K večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Viace vo sobotnýše maturitné sjatočnosti zoniče biovusevania. Na čerawši kloštorski a svojbny svedžen je niedźe 3500 ludzi přikwatało. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizatorka Sonja Hiduščcyna. 48 vikovariov z wokoliny je tak kloštre Marijine Wjezda w Pančicach Kukowje svoje produkty poskyčiło a 25 towarstwow cyłeho wokryza je so hosćom na dwiema jewiščomaj prezentowało. Michu to športowe skupiny kajštež rejowanske a hudžbe. Kloštorski a svojbne svedžen organizuja kloštor, gmene a vokre zromadnje s miłočanskim křesťansko-socialnym kubanskim skutkom. Jedna posta Sokołkow a Sokołow športowe towarstwa Sokół Marii Wolecze Sokół Rajbice Hoki je sa minione kunc tydźenja na sportowej wumenie w českim miestačku Spalene Poriči w obdźiliło. By to miestem 61. česko-serbske zetkanie. Sobotu w obladachu se hoščo z Łužice zromadnje s českými přečelemi rod Blatna a čera novu pěstava novu mieste Spalene Poriči kajštěž novu mieščan zahrad. Tradicne na koparska rá sobotu popodňu by so nerozsudnie sydom skončiva. A to bychu naše povestče, kotrež namakače vizotejš na našich stronach internetče, abo naše dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 18 stopňu pokáza živé slibro tu při budyskym studiu netko ráno dženca. Viele svunca, dys a dys tež nekotre mročele s švijalemi a môr so tež zahrimač, ale bude to chytro tužný džen dženca zaso maximálne 33 stopňu, ale vicike culce so vo vokvodnenie procuja znamenča tak a hač do konc týdenia horce, lečne vedro, zväčša džela dále sucho, viele svunca, stupace temperatúry a veršk. Co z temperatury nastupa? Bude štvrtok z maximálne 6,33 stopnimi Celsiusa.
2: Na to so mili tu iš nastajíč, ale môžete so dženca ráno najprv raz znamenča netko, peč ponad po šestčích na svobodné púče nastajíč, vyskače při púčach do taltejíč niže neste a jeli pak sa to biorania zmieni a v nešto uľadače, přizúča so rádu polenajú pak telefonistce abo z bojistču přes našu četú funkciu v app NDR Serbia. A pak přijem môj Jakub a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: A vie so dobré, krásne ranie a dobrý štart do nového týdženia s serbským rozvozom a Anu Bikingec.

0: Zaťkula.
1: Neštere hevak.
2: A šesno poriadne přepočení jelinic my sovo to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zaťkula.
3: Nič zavrč.
1: Čem sa večo?

Či temperaturach nad 30 stopnjemi su so mjezdovim kruščanske jednoče konce dženja počili. Sobotu by tam jenujce maturita svjatočnosť Budyského sapského gymnázia. Doromady 9 až 40 šulorjo a šulorko je svoje.

0: a so ty za to zanuriła, a doma ty wiele k tomu budżowała, se ja tak jedno, co dostała jako da, albo jako pomoc za studii.
1: A ja som tie, so jara překvapené čuje, že som ja to slušal od našej tutorky. Najskôr ja moje fyzik vúčer, knes Hek, me tam šizovio, jako dobrý šúľa. Ja som tiež Cina Štupko v Abiju v fyzice mil, na toho môže to znovuť, so auto Čino za mne.
2: Hej, a rovne tak je. Vúčer ja nám je tu ja to vašnosť, či vúsahovací šúľarov a šúľarku, a oni smeďa so přes leto čvonstva v nemskej fyzikalické to vašnosť, či veselič, a môža so studi pomocu miestrujem tež fachovie dále kúpvač. Hišča raz, Korbinian Moko.
1: Hej, na aj, knes hekio, šun, tun pravi smir, pon se vúpotal, ja budu nešto činšto smira techniky, najskýre mašinotvar v Drežanách na TU, ale hat schon nicke Tennel da Buja aber sicherne da musche Buja mal wieder.
2: A Milena Mikwoschkets Dora.
0: Also nick mama mal usochala nick na kuja pat zu Boa Benja Beja. Da sehr so gerade sa Biologie Boa Beach. Haruna chasen ja die Damen kam ja nicke sche in du Buch schast auch kommt hier du so nick Boa Chest Beach ha Mutzes beraten.
2: Moce navožoval je tež nemský šulon, kýž pokáča ze Žitave a kýže jako zvonka stejace prúvania na gymnáziu zvožil. K tomu šulský navoda René Viacvok.
3: Vún přebeží po takým väčší kontext na prúvaniach, hač naši šulory to čina, ale pod samsnými vúmenenými, samsnými smirnicami a samsnými nárokami. A to vosebite na tým je, že on nemá ešte žiadnu účora pri sebi, kýže, že on nie je žiadnu regulárnu účbu opätov, ale sa dobeho tuto obsahy sám prisvojiť.
2: No a to je šúľa tiež zmištroval. A za to silný aplauz dostal rúne takéž šíce drúze, kýž sú sobotu skončne ďalší živinský kapitel vodzamknili.
4: Matej Gisvok je rozpravial vo maturitnej sviatočnosti Sámsko gymnázia Budešín. Krošťanské jednoče sú šúľaky a šúľorio, zajšu sobotu svoje maturitne usvedčenia přepodate dostali. Nedom je byl k nasadom, netko slyšíme Juliu Jankovscinu.

0: Ja, naposled mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Jakub Voča.
2: Dobre ranie. Niedže 20. hosči je konci dženia 10. mezenárodny dudakový festival Slepom Vopetavo. Vedrových kapriolo na dvima dňoma dla bieše publikumový magnet čerovší svedjenský čapouse praj regionálna rečnica domovinské župy Jakub Lorenzaleský Diana Maticova. 25 v obrazach pokazachu sobu skutkovace živenie komunie v vosadže a šulske každé štôrstvo je živenie. Organizátorojo sú s poradženom festivala spokojom, rune takáž s vobdželením folklórnych a rejovanských skupinov z Vúžice, Nemskie, Polskie, Českie a Poharskie. Dere penine kupile a mnozo ľudžok iš cichu so kunsti dženia vokvodnič, to je bilanca hornio vúžiských kupilov po prinim kuncu tydženia z kietro vysokými temperaturami a tojšto svoncom. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedžele v Pochove viacač 2300 hosči, tyž budiska sprevina kupil by kunsti dženia dere vopetana, tam bychu ličby hosči podobne, reka z Budyšina. Mnozo kvalachu se temperatury wody, kotra by niedže 23 stopňu. V Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturanto Serbského gymnázia Budyšin svoje zakončace vusvedčenie dostalo. Najlepša šulaka Bieta Beja Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svedčenský rečnik letušeje maturitne siatočnosti by je Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim ponovjal, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. V kvečonem Riam zapiska skupina Kontakt. Na čerovším kloštorským a svojimným svedženiu je niže 3500 ľudí bylo vopetalo. To je ništo mene, hač loni, tak osobu organizátorka Sonja Hiduščcina. 48 vikovario z okoliny je tak v kloštre Marina Viezda Pančicach Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo z cyber okresa je so hosťom na dvima jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny, kaštež rejovanské a hudžbne Cilky. Kloštorský a svojbne svedžen organizuje kloštor, gmene a vokres romajdne s miločanským kšesčansko-sociálnym kubanským skutkom. V Kruščicach pri Fulke Cvorce je so čera 7. turnír zapšahu a serbských koniacich športovcov úspešne zakončil. Lukas Wenderoth od zaradovacieho tovarstva pri kloštorskej vodže Pančice Kuko vudobil se je z konjom Elbfürstom v hodnočeniu sakských mištostv titul sakského vicemištra. Zvota medália ješe do Grumbacha blízko Wilstorfa a do Deleča. Dohromady by so 40 zapšahu ze cioch zjazkových krajov na turnire v obdželivo. A to bychu naše povieste, kotrež namakače tež na našich stronách internete kajštež naše darmotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džiatnače stopňu pokáž za žive slepro tu pri budyskym studiu. Dženca za so veľa, veľa svonca. Bude tužno. Maximálne 33 stopňu dženca, ale dosadu smročele nekotre s švielemi. A môj so tež zahrimač a tež vecike culce so vo vokvodnenie prúcuja. No a tak hevak, cvý týdžen kytro horce lečne vedro z večer dila vosene sucho. Veľa svonca a tež stúpace temperatúry. Viašk bude potom štvo k z maximálne 6 a 33 stopnými Celsiusa.
3: Vršk na púčach, štož nastupa v obkat, hišče docpiet, nie je tu čas, nie je dalešo svobodne, ale to nás a vás viezo vieseli, tyž bliskače, do ta niče neste ja. Jeli nešto uľadače, viesče, přizvuče so, rádu polanaju, pak telefonistce, pak spoviešču přes našu appu, četu, funkciu v app, tak voko NDR Serbia. Jakub a Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedo mne, peč menšinu, popečich. Netko slyšíme trompetové zinky od skupiny Holásky a potom viacero trompety s takým Michom sa na viesče, čo menujú.

0: Jesate mjezynarodny festival Dudako je vita hosči do slepoho. Folklorne skupiny z polskeje, českeje abo boarskeje sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vězo by tež hosči česká skupina mjez nimi slepjanský folklorny ensemble.
1: Mies hercami slepjanského folklórneho ansambla stieše 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve vojrusky evangelsky narodní drastče, vosebíče, klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebíče še, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Tun ryka dúde strovia. Tun spiu ma jenoj dúde jako jako instrumente. A hevok je to sute dude jeno sportpirats instrumente, a te tak braue neswischisch alle jeno stude, ab den jungrotne zwug dodo, muzisch jeno schwetem sutschko 100% swischisch.
3: Der hast du dort zwar Sapochawa hutit.
2: Ja sind boa Badge se muslu, ja sind napischau zu Sapochawa, potzum ja sis was som litom som ja zapuchala na huslemiraj a bonsem ja bola moje sotre vidjeva kaj švona dudera a bonsem ja zinač litami tež bon zapuchala dudera čaj.
3: A što je te vose bite suva tu ve slepom rač ve slepjanskim folklornem ansamblu?
2: Tun slepjanski ansambl je jen vod dve wirklich ensemble jette dude hische we ensemble jene gute miss noch mal ja a sanas bischepon de pommes linie gute schien aber slapper a bonsme so scola tilichum da bische nach schwutsche ja smme halt so gut da slapper schinili a bonsme jone jenu Wulkot nu a lubu nos roma nos namakali a sme halt tule vossali hal.
1: As roma nos chutmniko a hutmitzo jeso cera na koncertche pod hovem nebiom hische rozširiva. Jako pšidružichu so slepjanskemu folklornemu ansambli pozornistcha slepjanskeje evangelskeje vossade. Dresu hižo ke šelakim šiležnostcham ve vossadze roma gerali, ale na tajkim vulkim jevišču hische nic. Tak rekaše hes Folklora Zetka Blach.

Další verš, kde je potom čarovší svedenský čápouse, kde je pokaza pečarvace či v obrazách živenie slepianskej osady. Slyšeli ste v úriesk z čarovšia úsobania celú reportážu od Diane Fričec-Krimičovej. Môžete sa ešte raz naposkať, alebo prvý raz naposkať na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.

Nedom je cibidelki nasedom a ja mam za so raz pokivy za was. Netko v leču, môžete sa na to naučiť, zo je pondelu večo. Radio Zackula, vonka nosach popuču dženca večo, môžete sa z modžinskej redakciu Doral Beats podať štruha stácia. Beach volleyballu je toho, so tam odmeje. Od pečich, Zackula tým tam na miestnem budže a potom na pošestčich, doviče vy tam byč, najpozdišo, jeli chcete sa obrač. A od večera 8, tradicionálne až do 10, potom Zral Beats Vusevaja. A ešte pokiaľ k tomu, strašče sa k moče 1960 leta po takým 90s. Přičelné posiedženie budeského okresného sejmika je dženca popodňu pečiš na zjavne džel z čena žolu krajnorádneho zahriada prošení. Serbský institút prosil potom juce popodňu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia na budeské dvorništovi. Téma je institúcie, identita a vobčelenie. Štú poslenia kultúrnu viestotu retoníske. Kaž prajene juce popodňu dvemaj Serbským institúče budešinia. Juce je nimo toho přičelná riečná hodžina vobedleského policista Andreja Kobora. Od popodňu 4 do 6 tvareniu zahradnického zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Tež na Oklečanskú kupu môžete si vyjúce vulečeč, tam zmije mienujúce kolípa z javnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam tež svodná ječ a vezo tež napoje a hodinu pozdišo potom od 7 kolípa tam spieva a svoju z javnú probu převeče. Abo jeli je vám skere za filmom, da môžete si vidieť na rod, tu budeš inie doječ, abo dobežeč, od jucíša maja tam zaso kino pod hovým nebiom, juce dželus z nemskej komédiu Extravost.

0: Hajrunje, sme slyšeli nemské národné mústvo z tej dočasne šestnančinkovým finálu. A Jakubie, ty si raz vobladal, što mezinárodné noviny po tutým nemským dobyču písaja.
1: Započíname v Jendžeske, tam opisuje novina Sun sobotný šuru jako najintenzívny šuru tutých svetových mištostvov a kvali super jokera Denisa Undafa. Daily Mail vidí trenária Nagelsmana a svoju zvotu ručku jako vážny faktor za dobyče, vunčak je 60. menšine mez druhým Undafa na rajnišťo svojom. V francouzsky športové novinie L'Equipe dopomínajú na to, zo je to prvý raz po 2014, zo nemská skupinskú fázu přetrová. To so však o 2018 a 2022 radživo nie a kvala boje nemského kajštež napřečivného mústva svoja noviny pobrio. V španskej písa novina AS Undaf je nové Klose, nemská sa přeco dále na nemskú vúviva, kajšiu tiež znajeme. A novina Marka dodá, nemská je nemská, nevieš, nesmieš ich podhodnočíš. A ište fix do italsky je tam tiež písaja o tým novina Tuto šport, zobie zvota ručka trenária Julia Nagelsmana rozhodný faktor a zo nemská svoju hru přečivo svono víno v pobro sobotu vieza tiež dla toho dobyla.
0: Kak štvrt potom přečo Ekvadori pobeží, to sme vizo šice čipni. Cí do sedmých miestom je... Ja.

To je počinjenje tež predopvokanja potrebne. Nahaj, najispač po takim ne je za kuždoho, abo kuždu tum pravi tip za lepši spal lečo. Ale mače vysnano išče lepše pokivu, kiš vam lečo pomaja, tak nešto, ja nevim, kajš vovak dokvodžaka požič, pretač dovožačeš. Napisajče na moj rado povest, či ja sem čipno a so vizo přes kuždo pokiv veselu, a ja si myslu, naši připosluchario zavešče tež. A če budu za také klimové přípravy, kajže všude španijské alebo grekské máš, tiež borze, raz nemské, tak jako štandard zaviesť.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: W Kroszicach susočera a začerawšim w uspěšnje sakske mištorstwa w koniacym sporcie z jedno a dłubšežnymi zapšahami převedli. Sakski vicemištor w jezdženju z jednopšežnym zapšahom Lukas Wenderoth s krótkim facitom dwudňovského zariadovania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byšu fit. Žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by ve viacerých prúvaniach startoval mez druhým tézy pečletník obvú Lunu, kotruž je Kroščan Florian Zárodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športovéko in Luna v obsadište mez druhým prinemestno v přespolnym ježdženiu klasy A. Koparske vúsledky. Na poslednim dybkovým rajnym dňu by ličba rotov ve okreznej vyššej líze kytro vysoká. 48 rotov ve 8 rach sú se koparsce súdnice zapísali. S vúsledkom cíci by tež rabukec

Ošicena rotach boata. Za osči bještaj Gabriel Zarodnik a dvojce Jan Bogustrechivoj. V delanach bola Sokovovi Ralbicar dosaše na posledním rajnem dňu přečivo hosčom zvachava, jenož k nerozsudnemu 1-1. Tam vúruna zastat k 0-1 za Ralbičanov Piju Šota v 1-10. Míčinie. Rakece Počnica 8-1 a Našece Dobruša modrobili kulou 5-5. Celce hosči bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolajdes, Tiago Lorido a Marvin Kovalik. Ve okresnej líze štafla 2 je Kopanský derby modrobili Minakov Traktor Malešece 344 či Přidadovario Vidžavo, dokež mi ešte obajcovka ište šanze na mištorstvo. Tute zavisčichu se po 2-1 dobeču Kopario z Malešec. Další derby radvo Vulka Dubrava vosta bez rotov a druhé kopanské mústvo športové jednotky Kruščice podleža v Lubušu z 0-5. Úsledk ze štafle 1 Pančice Bernarjece 0-0. Nebelčeni oprajichu sobotu v okresnej klase po 3 letach Božemie a to s dobečom 2-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Małe Wosek Porchov. Cilce Roto běštaj Handry Koring a William Pletner. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mústvo na tvára Nímske Pázlice 2-2, Rota za hosti čelo docběštaj Rajary starých knězů Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tvorstvo Svědžen s kopanským turnírom mústvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Holce z Kruščic, druhé místno v obsadžichu Koparky a Kopario z Nebelčic. Krotko před cílom dženstnějšího športovůsledkového přelada a nikotře dny do vůlky je končně pokalně rv delanách hiště prostva ralbičanských sokovou. Oni přijasi nedělu popoudňu tojšto hosti v svojských trikovách tovarstvu, kterýmž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadioně písane v obraz nastavu.

0: Zaťkula.
1: Neštere hevak.
2: A šesno poriadne přepočení jelinic my sovo to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beach party so tiež postarame.
0: Zaťkula.
3: Zaťkula. Nic zavič.
1: Den za večer.

Včera je so po celé Nemske tak menovaná Fête de la Musique svedčila, tež v Kamencu, tam sú na cínače jevišťach a dvorách svedčili DJ-ojo, jednotlivé umielce a tež skupiny kajš Boženie Criers z Kulova sú pred viacerými stá přiladovarymi vystúpili, ale popravom šako pokáža tuta Fête de la Musique z francouzskeje. V lete 1982 menieš aj medujúce tedyši kultúrový minister Jack, alebo Jacques Lang, ja neviem, džiče 21. júnia k spočátky leta von a činče hudžbu. Zaušich. Francouzce Fête de la Musique po takým. Kvázi svojne žorčík. Fête rika menujúce činče, ale inak písané to runia svedžin. Fête. A ako svedžin hudžby je to netko znaté. Ale tutun svedžin byše emt runie francouzský čera trošku inaštia čevak. Horcote lesu tam s blakami alkohol z javnosti zakazali, so bychu srovotnícke služby nepřežadali. Hudžbu sú zaviešť přiúšim, tyž francouzský čneli. No hej, také pravé liečo emt neje, tyž přeco šuže potom taký summer paradise trude je přehorca. Čo več menšinu, pana Povás Michiel.

Summer Paradise wird skupine Simple Plan, a ili trebače hišče plan za džence a přichodne dny, to słuchajte raz. Ja mam menuce nikotre pokive za vas, a prini słyšiče netko. Moje přichodne 8 tydženio netka, trochu jo hišče kužu punželu. Zaje večer, še co dalša stacija Beach Volleyballu je tore Radia Zadkule Dženca. Vitaja vas Ralbicach, od pečich tim tam bude, a na po šestčich dobiče vy tam byč, najpožičo je lihce če soborač. Od večera 8 do 10 potom originálne z Ralbic vusevaja. A je lihce če sobobčelič a motospielnič, strašče so po stilu 19-19 let. Přichodne posedženje Budeského okresného sejmika je dženca po plňu pečich na zjavne džil z čena žolu krajnoradného zareda. Vítanie. Juce potom prosto Serbsk institut po plňu dvemaj na přednošk do institutného tvarenja, prekrat tu na Budeskej dvorniščovej. Téma je institucie, identita a vobčelenje štú poslňa kulturnú vestotu bretonijskej. Tež prajne juce po plňu dvemaj Serbskem institutče Budešinje do Budže. Juce je to runia přichodná riečná hodžina vobydlerského policista Andreja Kobera. Od popolňu 4 do 6 čich ma svita tvareniu zaradinského zviazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukovia. Môžete si vyjúce tiež na Vokličansku kupu, doječ tam zmeje kôr lipa z javnú probu. Od večera 6 čich očakuja vás tam a sme ja tiež svodnú ječ a svodné napoje a od 7 potom probuja, potom slyšiče cunie vosu svodné zynky. A na dvore Budeského rodu dožvíče od jucišeho zase kino pod hovým nebiom, juce za i soriat z nemskej komédiu Extravost. Cibirky, novo som netko je. Ja.

0: Při temperaturach nad 30 stopniami sú svoj zaviešče šúdže počili a miezdujem tiež kruščanské jednoče. Sobotu by tam jenujúce maturitná sviatočnosť Budeského srbského gymnázia. Dohromady 9 až 40 šulorijov a šulorkov je svoje maturitné vysvedčenie dostalo. A Matej Žiswok o tom rozpravia.
1: To je môj budešin, prinia serbská kultúrna brigáda Runia v pozadku spieva a niekotre spievaky a spievary od 12. letníka sú si sobotu pri spievaniu závisče myslili, to bie môj budešin, tam bieh našuli a nietko je všetko zdokonjane a sviet je otevrené za ďalšie púče a prekvapenky. A apropos prekvapenky, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinian Voko z Budešina staje dostavoj v osebitému to nemské fyzikalické domašnosti.
2: Moje buča meneša, tako se ja so tak jara v hodine za to zajmova, za tún předmet fyziku, ha so tý za to zanúriva, ha doma tý veľa k tomu budžovala, se ja tak nešto dostala jako dá, alebo jako pomoc za študí.
3: Ha ja som tý so jara překvapené čuje, že som ja to slušal od našej tutorky. Najskýr je moje fyzik vúčer knes hek, med tam šizovio, jako dobrý šula. Ja som tiež Cina Štupko v Aby ju vyfyzit se mělo, na toho můžu to znovuč, co to činu za mne.
1: Hej, a rovně tak je. Vůčor jo, nám je tu já to vašnost, či vůsahovací šulorů a šulorků, a oni smědža se přes léto členstva v nímské fyzikalické to vašnost, či veselič, a možná se s tuty pomocou městrům tež fachově dále kupovat. Ještě raz, Korbinian Moko.
3: Hej, na jakné se kjo, šun, tun pravě směr, pon se vůpotal, já budu něco činnost směra techniky, najskýře mašina tvá v Dřežanách na TU, ale hač to někde tenhle to bude, ale příšené to možná budeme vidět.
1: A Milena Mikvoškec doda.
2: Also nek máma moje úsočala, nek na kůže pat cvo poaběňa běža, to se já so ráda za biologiu poabíč, a runo časně ty dámka, možná někde še jednu dobu přestavku myč, jen důl, so někak počastvíč a moc se zběrat.
1: Moc se navožoval je tež nemský šulo, kýž pokáža ze Žitavy a kýž je jako zvonka stejace průvania na gymnáziu zvožil. K tomu šulský navoda René Viacvok.
4: Vun přebeží po takým jen väčší kontext na průvaniach, hač naši šulo je to čina, ale pod samsnými vúmeninami, samsnými smirnicami a samsnými nárokami. A te vosebite na tým je, so on nime ješe žano učora při sebi, kýž je, so on je žano regulárnu učbu opetov, ale se dobeo tu te vopsaj sam při svojič.
1: No a to je šulo tiež zmištroval. A za to silný aplaus dostal runie takéž šice druze, kýž su sobotu skončne další živinský kapitel vodzamknili.
0: Matej Žiswok je rozpravjal vo maturitnej sviatočnosti Sarbsko gymnázia Budešin. Kruščanské jednoče sú šulorky a šulorio v sobotu svoje maturitné usvedčenia prepodate dostali.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Paweł Wirt z Zweibrückna.
2: V tutem týdženju reču vo dobrých počinkách človeka. Kúžde by za nimi honič dobil. Na prínim mieste stej múdrosť. V tým sú se človekoje všich časov přes jedný. Husto myslíme za tún, kýž má vážnu funkciu, abo titule, abo vele bohatstva, múdrie. Náladne človek ve drohej drasče s toustým autom, s sklinčacimi titulemi, abo s bohatými přečilemi, má so husto za múdro. Hej viem, sa so tým ľuďom dúrie svieta ľohšo votevrierajú. Múdri pak nedebia byť, kýba překlepaný. Vulka vieda nie je z vopriedka známio múdrosťe. Rečeše so vo húpych búrach a zládovaše so na nich. Moji predovnice bychu búria. Nesu študovali, ale múdri bychu. Jich vopšená vieda vopsa vaše civeživenie, ratarstvo, lesnictvo, techniku, vedro, skut a tak dále.
1: To praje Paweł Wirt z Zweibrücken na dženzišim nábožnom svoje, na dauku a zamojitosti z Habského evangelského zviazka. S tým je ižo 4 menšiny do 8. Nitko zaspieva nám ešte Anke Lautenbachec a potom sleduje nemské povieste z Réžan a potom podáme sa do posledného hodinky za dženca. Hej, čas tu nelečí.

0: Сметана!
1: Rusk, ja celu.
2: To bie dobre nadpie. Bostańcze koncentrowani a zczarpni. Potom hisze wuroname.
1: Zmysi runisz czas lepszy hod, Mira. Ty by raz przedychacz.
2: Tia, poskicz so. Stup so tak, so może Mira debiracz.
1: Jak to było, Achimo? Cywa szesnatka je pona przeczu niż rajaku. Jeli Mira wysoki ból do szesnatki przyniesie, może ją znano do wrotu wojczkować.
3: Nie wiem, hać mi jeszcze mocy za wysoką flanku dosahaja.
2: Daraj zade wokoło. Nie spytajcie z gwałtom dopredka tłoczyć. Przy tym jenoż ból zubicie. Beno! Što da ty tam dopredka smalisz?
4: Kiedy gemni, Mira? Jsem svobodný! Na mě runy nic nedívá!
1: Beno, jsi zakytová! Běž vročo! Lubina je celé sama ve vrotách!
4: Nepřemyslej tě tak dlouho! Netko můžeme jít překvapit!
1: Okej, okay, Beno, kéž buj? Buj přijde!
4: Mám jen! Netko věc svobu kytý do šestnatky, Míra!
2: No, nádži jom nepůjde to dere.
1: Vůlgodně, jsme již překvapili. Nitko se už čo hýba a máme rum. Votře, Beno.
2: Hej, pasuj. Nitko je dobrý bokomík.
4: Nino, jenom ještě jen úrod.
1: Ne, Beno, to je převele. Votře, nidom.
4: Ach, to zdokonňám, nebojče. Ach, tajky gau, je mi vůbrydzová.
1: Zapalut, bučky našim votrem je svobodné. Ročo.
2: Ty byš von z rotu přijíš, Lubina. Snáno můžeš nadpěvováku hýště mylič.
4: Tajky gau, 2-0 ročo.
1: A to krutko dokonca. Nitko můžeme zabít, co hýště vůnáme.
2: Hej. To bě klasický kontakaj z vůčnice. Nadži jomne sče z najmenša nešto při tým navuknuli.
4: Što da to, papa?
2: No haj. Zoso vúdani dys a dys na trenerja svúchač. Sým vám tola rek, zo doby čes čerpni vostač. Rúdženca sme vevovie přirali a nic, dokež bychme špatnejší hač voni.

Jutze njeste je pola mje kalendre žaden termin, nucka ale dženca večo. Ja sa nadžiam, pola vás tež, dženca večo môžete sa mienuce z modžinskej redakciu Doralbic podač, tam še veď radio zátkula. Druhú stáciu Lietušeja Beach Volleyballové tóry, dženca od 5. bude týmta namiestne, a na po 6. milí tam byť, želi chcete soburačné požišo. Od večera 8. potom hač dođe sačiš originálne vúsovanie z Ralbic a jeli chcete so po moče mieč lica si zatkula za kvížu stáciu moto umyslí, přemyslí a dženca rika von 1990 leta tu iš zrašče si vy nešto z tuto časa alebo što iš za tým upada. Dáleže, budešinie, přichodné posedženie okresného semika je dženca poponiu pečiš na zjavný džil z Čena žolu krajnohradného zariada prošení. Júce, přeposu Sábsky institút poponiu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia. Téma je institúcie, identita a vobčelenie. Štú poselnia kultúru, kultúrnu viestotu bretonisky. Júce poponiu dvemaj v Sábskym institúče budešinie. Jutze je tež přichodná riečná hodina vobedlerského policista Andrija Kobora od poponu 4. do 6. tvareniu záraniského zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Potom môžete se byť do Orklec doječ na tamnišu kupu, tam sme je kor lípa mienujúce zjavnú probu. Od večera 6. očakuje vás tam svodná ječ a tež svodné napoje, od 7. potom kor svoju zjavnú probu tam převedže. A na dvore budeského rodu doživiče od Jucišeho za Sokino pod hovým nebiom zájenia riada je Juce z nemské komédiu Extravost. Tu iš snáno je nešto za vás. Podľa bylo, na kúžde pát, milí si dženc večer, Doralbic doječ, vedroče krásne.

0: Pomožné slovo.
1: Magenta, Bauwirt, z zwei Brückena.
2: V tutem tydzeniu ryczu vo dobrych počinkach človeka. Kujde by za nimi honič dobil. Na prenim mieste stej múdrosť. V tym sú se človekoje všich času přes jedný. Husto myslíme za tun, kýž má vážnu funkciu, abo titule, abo vele bohatstva, múdrie. Náladne človek ve drohej drasče s toustým autom, s sklinčacimi titulemi, abo s bohatými přečelemi, má so husto za múdroho. Hej viem, co so tým ľuďom dúrie svieta ľohšo otevrierajú. Múdri pak nedebia byť kýba překlepaný. Vulka vieda neje z vopredka známio múdrosťe. Rečeše so vo húpych búrach a zládovaše so na nich. Moji predovnice bychu búria. Nesu študovali, ale múdri bychu. Jich vopšená vieda vopsa vaše civeživenie, ratarstvo, lesnictvo, techniku, vedro, skut a tak dále.
1: Bauwirt z zwei Brücken hat Tobias Jensen im nabožnym slovojom, na roku a za mojtoši srbsko-evangelského zviazka.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Ja, skoro budu firje, a to jo redne cas. Jedna vec pak jo škoda, dešo se za nikotare tyženje rozžognováš ze svými přijašelami. Kako bože se to ražíš, až můžeš o sveto myslíš jeden na drugego, to můžeš o zgeniš ve žincajšném ulicovánku zažíši.
2: Pjas lumpi a kocka minka stej přijašela. Lumpi, groni kötzce minka, na zase wizienie. Szokot tu jeżosz, se pszasza minka. Ja jedu ku starej mamie, do żyluła. Cewe liesze tam budu. Nie zabyn na mnio. Ja si darim, żysze ce knigwy. Kasz tu je cytasz, myśli na mnio. Groni lumpi. Kötzka minka jo tużna. Ale ja nie mam za tebie żaden dar. Co mogę tebie darisz? Minka przemysluje. Pen wynagroni? Lubi lumpi, ja si darim to swinco. Jo, ja si darim swinco. Przecej, gaż ty widzisz swinco na niebiu, pen burzasz na mnie myslisz.
1: Jo, kak kocka minka a pjasy lumpi se rozognujo ty za dlejšu chylu, a vesten jo ty přijašela, tož čežinca słyšeli v našom ulicu Anku, no penga mogu firje pšiš, ušči pak nio tak daleko, po takem žicem vam viele viacela s přijašelami v Žišu ni, abo šuli, abo horše, a sluchajšo spiju, máme tekešči za vás vo vandrovaniu a spívaniu.

lodi bílí, duhou září vodní prach. Stoupá dým a vítr sílí, bojky tančí na vlnách.

0: Nus mi jen sa tu rabitsach na drugi staci beach touru, a dus se stajne dakle do šelakih so Vužicu na beach volleyball dojedeš. Haj, to so dživaš, kajki idyliski blečk naša Vužica popravom je. Ale hač runješ byli my tu poznaču na najrenčim blaku sveta, vodiči se modina veliče pšivšim radu rasto dola. Haj, všimni ste je ja, ste tu nečko modosnu, a ja sem čipna, čakaj si tu lica do dola dojedeš. Haj, všimni ste je tu Felix Bauch. Pomodi na ty znate jako Bauchy z Radvoria. A ja som čipná. Čakaj si na ty, co do dôľa doježeš.
1: Also, jeli šo klopfem na Majorku lečimo.
0: Na Majorku, aha. Šo dal tam, šo šmo ve Vužice nímamo, so si to tam doježeš, abo dolečíš?
1: Also, an sich ničo šo šo nedoje, ale te party je kaj šrika poprom lipe sú. A ja som co na kúže páce mol co na Majorku lečeč.
0: Hej, sú tu tam zo raz boj, alebo také tvoje go-to-cie, že si tu všetci zase doječeš, a ktorý bude druhým doporúčil, alebo je to prvný kruč, že si tu tam doličíš?
1: Nie, ja nažel, že nie som boj, takže štáčem nekečne želnie, tak pravo klopfa, ale sa nážem za ten, ale tam klopfa.

0: Čenca je naš moto 90 leta, potajkim podame soro zajšlošče. A dôvši viacina serbskej modžiny tedušče ryby pytala, pyta za staršu generáciu tak mienovaná primetime, potajkim time of their lives. Ja stejú netka tu s exkluzívnymi časovými svičkami, ktorý sú tedušší čas ako modosti doživili. A hej, je to rajvičanská starša modžina bejara sprajeva. Čuje desate leta, to je netko tisno nekotrele desatky, jo? To sa im samo jac naušo nedopomni, ale kak to do tedy by, še si ho ten tis kúšo drži na bičturu dojeli.
1: Na bičturu?
0: Na bičturu?
1: Nie, nie sa sošo. Nie, to nie je po naše také dobo. Ale mu pasno zo te bičra i nič, čo sme mu krineli ve 90 letach. No, konc 90 letach. A potom sme tie pilne nad zúčovali a rali. To pa še nie, bičtura zadkule dávalo.
0: Na dere, hadešu také tých modostných uvidíte, ký sú so předraščili, nekoci také so spinkami ve vosách, abo taký na high 90s top, kaj šento dženca zase nosi. Sú da to autentické outfity, hašte vy ten vyliče tiež také zraščené boli.
1: Also autentické jac nic, mu sme si posledný týždeň moc krutka zetkali, a sme si naše outfity upotali, što budú moc zraščiť, a ja no, ma nich tu otvás nešto, šent autentické, z 90 letov. Oh, kolo, hi. A na jace sme si novo kúpili.
0: Hi. Ha, dalšie prašo, také dyšo ten jokvačný. Šesi ho pon Walkman na uši stajli, najľubšiu kasetu zapakvali, haso pon napuč podali. Dokež ja sa kým sa dodať tún pace pon tutaľ delešane, dyš to by jen tún byl skrižo nutská všetovne, co bojím tún kasetu jemu vôbročil, a zas hore verčo, abo kato ten byl.
1: Also musme jenže šunu a jokvali na rie, also tak sme ho nesmúni, že kodili. Ha, dyš pon smo, hej, to som už ja doplní, že sme dobili ze sene vojnikom, te kasete, kde sú te, so, kajem praj, Rutscho, also das ist für das Kunstwahl, das muss man denken, du bist ein Kuss, das ist Rutscho, Watschitsch. Ha, ja, schmamm, samo, du mal meine Kassette, wo es prädisch sind. Aber dann nehm ich mir als Wortratsch.
0: Hast du mit so deiner Lupscher-Kassette?
1: Oje. Ha! John Bon Jovi hat ein Witzke, ja.
0: Gagte Popraum, denn will bis Handy, ja. Das ist ja dazu, nehm ich im Chatzeit, oder sie dazu nicht, dass Chatzeit nämlich Wutschinschmulli, Stuna reagierte, aber sie die Wutschinschstuschte aus Raschi, also nicht so Bonschitze, das haben sie nur Outfit, der Schuh noch abschieden, nur da, boah, boah. Ha, schätze ich, ob ich das Funk habe, Morsecode, aber ob ich das Dosentelefon wutschinelli, aber gatt ob ich.
1: Nee, sauber steht, dachte, ne wische. Also muss man prädisch ja überle rummer, die Ritschuli, stö jensi, tschas, jatsch, tak, ne, und nagel. Ha, muss man so bei Schuli, wottem so wot Ritschuli, stö mo chinimo. Ha, tak, so muss man die Setkali poponut, ne, be tak, so muss man, also bis Handy, ja, se mo jübutsch.
0: Zajímavé, asi musel to den zať nebo tak šlo. Hej, da zapáč po rajvičanské starší modžina za exkluzívne dolar. Exkluzívne dolar, to staví zlo. My sme runičujú rajvicách s časovými svičkami, s 90 litričeli. Vútrovne ďakujem.

Mysmel, prederunis času mi svitkami džut, sa tych litričeli, gociš su nam trošku o svojim očinskim času rozpravili. Přišljene tečen podame so do Nebelčic a tam se da vizo nuje motu. Kaj ešte mjestom sa nohi, že sobu dostali, máme lica mjenice Nuosku. Kujža stacija má svojski motu, a kujže, kiš pšinže, hač rajario, pšiladuario, abo či, kiš zagrilom, abo barusteja, smeča so odpovedne domu strašič. V biju tonera činio potom vulki skupinski foto, a na koncu bičturu na finalu v Miočicach vozivíme, na kotrom obrazu by najviac přerašených ľudí. Tuta stácia se potom kletu prvnú stáciu Beach Tour 2027 vôdovať, má potekým garantiu, že je kletu podľa. Dženca, sme sa do zajstvošte podali, přichodný týždeň pak zetkáme sa za sobe přítomnosti a to s motom Modro červené bivy. Tuž, mladina, vupakujte svoj trikó zajšvej Europeádu, bolište si svoje kvitkace riečasky v savských barbách v okološie a nezabudšte na lipu v opieško na licu. My zetkáme sa so přichodný týždeň v Nebelčicach s motom Modro červené a bivy.

0: Zatkula.
1: Zeusy, Zeusy. Kóždú pondželu.
2: Derje pjelnene kupjele a mnoho ľudí, kiž cichu sokon stedženia vokvodnič. Čo je bilanca honio užiských kupjelov po prvním koncu tedženia z ketro vysokými temperaturami a dojšto svuncom. Tak sličichu miestrujem od piatka hač do nedele v Bochove viac hač 2300 hostí. Tež budyska šprivina kupjel by kon stedženia derje vopytana. Tam bychu ličby hostí podobne. Rikaše z budyske kupjele. Mnoze kvalachu se temperaturu vody, kotraž pieniče 20 stopňu. V Krosčicach je sobotu čoštorci maturantku a maturantu Serbského gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvičenie dostavo. Najlepša šulorka by Tabea Mítec z Budyšina s přeriskom 1,0. Svieženský rečník letušie maturitnie sviatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných miestrujím pohoňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžič. Ke večernom rejam zapiska skupina Kontakt. Jedna posta Sokogo a Sokovo športového dôstva Soko Ralbicu Hoki je so minienu konstičenia na športové vumenie v českým miestačku Spalene Božiči v Obdželivo. Pieto miestom je na 60. česko-serbské zetkanie. Sobotu v obladachu si hostčo zvúžice zhromadne so svojimi českými přečelemi Rud Blatna a nedželu novú pisovaniu v mieste Spalene Božiči. Kajštiš nový miestčanský zariad. Tradicionálna kopaská rá sobotu popolňu 500 nerozsudne 7-7 skončila. V Budyšine je sa sredo večo 1500 športočov a športovcov na filmovom biehu v občelivo. Kajž žili miestčanský zariad, by sa 116 filmov z dohromady 270 mústvami za vúrisanie přizivivo. Lica by filmový biehu tak spiešne vúkňovaný, kajž ište ženie. Tež viacori Serbsi v občenicu sú ve všelakých filmách 5 km dlhú čaru po mieste zmištruhali. Pietom je s tým štvrtý filmový biehu, kýž toho svoj MSV Budyšin šin vuhotuje.
0: Zatkula.
1: Zeusy, Zeusy. Kóždú pondželu.

0: Radkula.
1: Šropjec.
2: V serbskich Pazlicach svečo od 24. do 26. julija vjesne svedžin. Mestruje možeče so na reje z Melodija diskoteku, kopaski turnir a kofi a tekan sveselič. Event vohoduje vjesne tovarstvo Debrička. Premiera v Radvorju. 27. junija votmije prvni raz kopaski turnir. Musfa Pšizevič moža so na Instagramovej strone Radvorského možinského kluba. Abo telefonisce pod číslom, kotrež na Instastrone namakače. Startovanský popfat za mústvo vúči na 20 €. Turnier započne so sobotu 1. hodin. V Nemcach svieča 26. a 27. julia po takým tutum konstitúžina Dorfrock. Zastup za piatk vúči na 7,72 € a zastup za sobotu 12 €. Jeli pak chcete obaj dne vôpytať, je pfačiz na 17 €. Vás očakuje tej dve jevišči z EDM, techno a house hudžbu, každej spöve z 90-tych let. Přichodná stácia Beach Tour je punželu za týden v Nebelčicach. O čilne dere meče postará sa možinský klub. Motto za stáciu je Modro Červené Biele.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.